litovania, dány rasutí u snehu, zarie srdcu sveto, trebalo da schvatí. Ovo mi